0: देहो एक निवेदन आहे का श्रोते हो, येत्या शनिवारी अर्थात 27 जून रोजी प्रसारित होणाऱ्या हॅलो डॉक्टर या कार्यक्रमाचा विषय आहे लहान मुलांच्या आहारविषयक विविध समस्या आणि त्यावरील उपाय. आणि या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करतील तज्ज्ञ डॉक्टर विजय करमरकर. श्रोते हो, आजारपण मग ते कुठल्याही वयातलं असो त्रासदायकच, पण त्यातही लहान मुलांचं आरोग्य हा प्राधान्यानं महत्वाचा विषय, कारण बालवयातील निरोगी आरोग्याला संबंध मुलांच्या सुदृढ आणि सक्षम भविष्याशी आहे. मात्र आजची मुलं रोजच्या जेवणाबद्दल आहाराबद्दल फार उदासीन असतात. जेवणासाठी सतत त्यांच्या मागे लागावं लागतं, जंक फूडला प्राधान्य देतात. तेव्हा लहान मुलांच्या आहारविषयक विविध समस्या काय आहेत त्यावरशी मात करता येऊ शकते. तर श्रोते हो, या संदर्भात आपले काही प्रश्न समस्या असल्यास फोन करून आपण विचारू शकता आणि आपल्या समस्यांचं निरसन करतील सुप्रसिद्ध बालरोग तज्ज्ञ डॉक्टर विजय करमरकर. या कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण होईल बुधवार दिनांक 24 जून रोजी सकाळी 10:30 तेव्हा जरूर फोन करा आणि मुलांच्या समस्येबाबत चर्चा करा तज्ज्ञ डॉक्टर विजय करमरकर यांच्याशी. निवेदन संपलं.
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la